0: guardarmelo tus sueños.
1: Hubeníka Pepu, tak to pojedeme v rytmu, co? Christoph the Dying Sun, že?
2: Tak.